hodiny. Hudba všech barev. Color Music Radio.

all my strength, but from your power, I am able. If I love myself,

Yeah.

0: Posloucháš Color.
1: Posloucháš Color.
0: Perfektná muzika.
2: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio. Color Music Radio.

is here, Alfredo Zitarrosa.

0: Fajn rádio.
1: Bylo 6 hodin. Hudba v těch barech. Color Music Radio.
2: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: Radio K.

0: To Mixdown, to je muzika 60. let až po současnost v non-stop hudebním mixu.
1: Každou středu v

0: Music Radio.
1: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice.

Příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 5 minut po 8. Je dneska úterý a začal nám další měsíc, a to konkrétně září. Ano, přátelé, 1. září a svátek má Linda a Samuel. No a stejně jako obvykle dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes podle meteorologů počasí bude. A meteorologové nám pro dnešní den slibují opravdu různorodý počasí. Potkat totiž můžeme jasno, polojasno, zataženo, ale také déšť. Ten déšť by měl být spíš výjimečně podle toho, co nám tady tedy předpověď ukazuje. No a teploty, ty raní, by se měly pohybovat mezi 12 až 15 stupni nad nulou. V odpoledních maximech můžeme očekávat 20 až 23 stupňů. K večeru se ochladí na 16 až 19 a přes noc potom teploty kolem 10 až 13 stupňů. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No a co nás čeká v dnešní Frikoloře, je pravidelnému posluchači jasný. Budeme si pouštět písničky ve dvou hudebních setech, ten první už odstartoval, věcí od Exhibita a samozřejmě taky Eric Sermon nebo Jay Ratash z Alcoholics. No a Alcoholics se pecka jmenuje. V tomhle rytmu, tedy oldschoolovýho rapu a hiphopu, budeme pokračovat celou první část věnovanou tedy týdle muzice. V druhé části, jelikož je dneska úterý, se podíváme na novinky ze světa houseový muziky. Houseový speciál, úterní záležitost mezi 9 a 10 hodinou. Tak to je už taktéž standard tady u nás na Koloru. No a rutina, kterou tady děláme pravidelně od začátku, ta se jmenuje rubrika Frikolora Infos. Před 9 a v repríze před 10 hodinou se podíváme na to, co nepodstatného, nedůležitého a nezajímavého nám dneska v úterý 1. září napsali internety. Plán je jasný, já se budu věnovat, vám přeju příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Rádia a pořadu Frikolora. Thank you.

8 hodině posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolor a tohle byly Funk the Beast, ano, s nima taky Will.i.am. Nebo Jay Mendoza a za chvíli už Chris Cross a I'm Real, dneska to podle mě docela šlape. Tak doufám, že se bavíte třeba z poloviny, tak jako já tady.

posloucháš Color Music Radio, pořad Freeklore a 45 minut po 8 hodině a dnes z noci, potažmo z tedy dnešní na včerejší na dnešní, z dnešní na těžko říct, ne, americká porota v noci na úterý, tedy ze včerejška na dnešek, zhledala bývalého vůdce gangu Duana Keith D. Davise vinným ze zosnování bezmála 30 let staré vraždy americké rapové ikony Tupaca Shakura. Ano, přátelé, po desítkách let se jedná o první rozsudek v případu, který už desítky let fascinuje hiphopové fanoušky. Davisovi hrozí doživotí, rozsudek bude v polovině října.

No a když se nám objevila takováhle informace, která tedy, dá se říct, fakt dlouhou dobu tedy fanoušky zajímala, nevím, jak přesně se tedy k tomu došlo, já si ještě možná ten článek pročtu, tak si samozřejmě něco od Tupeka můžeme zahrát.

No a tady je vyjádření, když už si tedy toho Tupeka hrajeme, tak po celá léta nebyl z rapové, tedy raperovi smrti nikdo obviněn, dokud Davis nezačal vydávat veřejná prohlášení, v nichž tvrdil, že byl v Cadillacu a dal zbraň ostatním na zadním sedadle. O tom, kdo stichl tisku spoušť, ale se neví. Podle nevadských zákonů může být nicméně osoba, která pomáhá jiné osobě spáchat vraždu, za tento čin odsouzena. Ano, Davis je jediným ještě žijícím člověkem ze čtyř mužů, kteří podle obžaloby seděli ve vozidle. Člověk, který měl Davisovi zbraň původně dát, je rovněž mrtvý. Prokuratura netvrdila, že Davis tiskl spoušť, ale že nese trestní odpovědnost, protože poskytl zbraň a nařídil.

0: nadšený. Pořád českým éteru minimálně, co se týče času, ale i druhu muziky. V první části oldschoolové rap a hip-hop, za chvíli už aktuální novinky ze světa houseové muziky. Tohle byly Delinquent Habits, jejich Salt. No a teď už klasika, přátelé, časomíra ukázala 6:50 minut po 8 hodině a to znamená jediný. Pojďme se podívat na informace k dnešnímu dni. Dnes je úterý 1. září, svátek nám slaví Linda a Samuel. A stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám slibují převážně jasno nebo polojasno, teď by ještě po ránu mohlo na západě Čech někde krápnout, ale to by mělo za chvíli tedy přejít jen v zataženo a pak už by se to mohlo začít trhat i tam. Pojďme se podívat na teploty, ty ranní by se měly pohybovat mezi 13 až 15 stupni nad nulou. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat 20 až 23 stupňů. K večeru se ochladí na 16 až 19 a přes noc potom 10 až 14 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsali internety. A tady musíme tady spravit jingle, na to jsem se nepodíval. Moje chyba. No a jdeme na to. První informace. Žijete s narcistou nebo s psychopatem? V něčem se překrývají, ale jsou mezi nimi i zásadní rozdíly. Slova narcista, psychopat a sociopat jsou dnes všude a používá je kdekdo. Většina lidí si ale není jistá, co přesně znamenají a volně je zaměňují. Přitom každý z těchto profilů je jinak nebezpečný. Čím se liší a jak se chovají ve vztahu, kdo je chladnokrevný a kdo naopak horká hlava, je možné narcisty a psychopat napravit. Narcistická porucha osobnosti MPD zdaleka není totéž, co běžný narcismus, který sobě má v různé míře každý. Mnoho lidí volně zaměňuje slovo narcista a psychopat, což potvrzuje, že přesně nevědí, co znamenají. Vztahy s lidmi s těmito poruchami osobnostmi jsou různě nebezpečné. Je lepší se jim vyhnout, pokud to je aspoň trochu možné. Začneme od toho nejnevinnějšího a tím je narcista. Ačkoliv si pod tímto výrazem mnoho lidí představí nebezpečného šílence, většinou muže, který trápí svou partnerku, není to tak. Slovo narcista je nesprávné pojmenování. Být narcistický totiž znamená zohledňovat při rozhodování, které děláme, vlastní zájem. Myslet na sebe a na to, co nám prospěje. Všichni v sobě máme trochu narcismu. Vysvětluje klinická psycholožka a výzkumnice Julie Godmanová. Zdůrazňuje však, že je rozdíl mezi narcistou a člověkem s diagnózou narcistické poruchy osobnosti. Jde o osobu natolik narcistickou, že nemá téměř žádnou empatii a svědomí. Necítí se provinile za to, že ubližuje ostatním a chce moc a kontrolu. Psychopat a sociopat jsou silnější kalibr. Označení psychopat a sociopat nejsou oficiální odborné výrazy. Souhrnně se pro ně používá termín antisociální porucha osobnosti, ASPD. V českém prostředí také diosociální porucha osobnosti. No a psychopatie se projevuje hlavně bezcitností, vykořisťováním, manipulací, dominancí a absencí strachu. Tito lidé necítí vinu za to, že dělají špatné věci, říká klinická psycholožka z uznávané odbornice na narcismus Ramani Durval-Solvová. Bývalý expert FBI Joe Navarro dodává, jsou to porušovatelé lidských práv, sociopaté pak neuznávají pravidla chování nebo práva ostatních. Nevěří, že si lidé jsou rovni. Oni mají právo, ale vy ne. Psychopati jsou chladnokrevní, sociopati mají velmi dynamické emoce. No a klíčové rozdíly mezi narcisty a psychopaty, výčitky poté, co udělají něco špatného, pocity úzkosti versus absence strachu. Nezáleží nebo záleží na tom, co si o nich druzí myslí. A zžíravá nejistota, jsou si vědomi a bojí se důsledků. Tak to jsou informace o tedy narcistech, psychopatech a sociopatech. No a my pokračujeme dál. Další informace. Sekera, vibrátor, použitý kondom. Muzeum vystavuje bizárnosti z rozpadlých vztahů. Udělat výstavu z něčeho, co člověku přináší bolest, je vždycky tak trochu výzva. V chorvatském Zábřehu se o to ale pokusili. Museum of Broken Relationship. Ano. Muzeum rozpadlých vztahů vystavuje předměty, které zbyly lidem po rozchodech. Mezi vystavovanými předměty je k vidění například zahradní trpaslík, ale třeba také sekira, spodní prádlo a nebo zmiňovaný vibrátor. Muzeum rozpadlých vztahů se nachází mezi kostely svatého Marka a svaté Kateřiny v horním městě chorvatského Záhřebu. Nápad shromáždit osobní pozůstatky po rozchodech dostali bývalí partneři, filmová producentka Olinka Vištica a sochař Dražen Grubšič, poté co ukončili svůj čtyřletý vztah. Místnosti zaplňují na první pohled obyčejné věci, jejich příběhy už ale obyčejné rozhodně nejsou. Zahradní trpaslík například připomíná okamžik, kdy vztekle letěl vzduchem v den rozvodu po 20leté manželství. Poslední šeková knížka se jmény obou partnerů leží nedaleko podpadku, který symbolizuje tajné, ale nezapomenutelné setkání prostitutky a jejího klienta. Nechybí ani dopisy párů, které se rozešel v Sarajevu těsně před válkou. No a poslední informace dnešního dne. Způsob, jakým kreslíte, může odhalit Parkinsona. Ano, nový test dosáhl téměř 100% přesnosti. Příznaky Parkinsonovy choroby se vědci snaží hledat na místech, která by ještě před několika lety působila nečekaně. Studie se zaměřily například na krev, vlasy nebo ušní maz. V souvislosti s onemocněním hledají vědci také ve způsobu řeči či psychickém zdraví. Nové výzkumy však ukazují, že tedy další vodítko by se mohlo skrývat ještě docela jinde, v obyčejném kreslení. Parkinsonova choroba ovlivňuje mimo jiné pohyb a ovládání svalů a patří mezi nejrychleji rostoucí neurologická onemocnění na světě. Přesto stojí jejich diagnóza stále do značné míry zejména na klinickém vyšetření. Lékaři navíc nemají k dispozici jednoduchý, snadno dostupný a jednoznačný biomarker, který by nemoc v rané fázi spolehlivě odhalil. Právě v tom by do budoucna mohla pomoci kombinace umělé inteligence a analýzy rukopisu. Tým vědců z Indie totiž v nové studii představil systém, který dokáže při jednoduchých kreslících úlohách s velmi vysokou přesností rozlišovat mezi lidmi s Parkinsonovou chorobou a zdravými účastníky. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, ať už to bylo kreslení a Parkinson nebo věci po rozchodu. Té poslední řadě narcisti, psychopati a sociopati, teď už parťáci tohodle pořadu, a těmi není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. S technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky, a novým parťákem už druhým měsícem není nikdo jiný než firma Maskot. Ano, přátelé, ty, co ví, jak to správně odfiltrovat a zabalit, to je firma Maskot. 9:04 a my si teď dáme rychlý reklamní blok a já už pro vás mám první pecku dnešní Frikolory, nebo aspoň jsem si to myslel, uvidíme, jestli to tak bude. Každopádně za chvíli odstartuje Frikolora a tedy ta houseová část, novinky ze světa taneční muziky z posledního týdne, to je houseový speciál v úterý mezi 9:00 a 10:00. Teď už reklama, já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech pořadu Frikolora.
1: MCAR Studio. MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z Record Shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotouch.
3: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
4: Fonotouch.
3: No tak to roztouch.
2: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.

novinka dnešního dne. You Have Got Me a Angelo Ruiz, taky Feather Farm nebo DJ Sly. Jedeme, houseový speciál, dobrý ráno.

Tak já ten sample znám, teď jestli se nepletu, z Naughty by Nature, Flow On. Ale abych nekecal. Ale předpokládám, že ho i Naughty by Nature, jestli se teda nepletu, někde vysamploval. Další novinka tohohle týdne.

Flow On a samozřejmě tenhle známý sample. No a teď už jsme někde jinde a to u DeMarcusa Lewise a věc s názvem Two Way Street.

Ty hodině posloucháš jediný ranní pořad, kde můžeš slyšet živý DJský mixy, a to aktuální muziky z posledních 7 dnů. Dneska je to houseovej speciál. Dobrý ráno.

Tohle je Max Dahl a jeho Clap Your Hands. Čeká nás Turntable Night Fever a Old But Gold, tentokrát ale Roberto Parisi 2026 remix.

Další parádní věc, dnešní ranní frikolory, k tomuhle počasí podle mě ideální. Tak doufám, že se bavíte. No a já mám pro vás další novinku, Pačuli Garuto. 35 minut po 9. hodině, houseový speciál tady na Koloru, živě z gramofonu, tak jak jste zvyklí, a od mikrofonu DJ Freaky, Color Music Radio.

No a jelikož je dneska 1. září, zítra, přátelé, je to 13 let, co se v éteru Color Music Rádia objevil pořad Frikolora. Ano, přátelé, zítra to bude 13 let přesně, na den přesně. No a my v rámci tedy pravidelných narozenin a oslavy pořádáme mejdán a tentokrát ho trošku posouváme. Důvod je jasný, ještě stále je rozjetá tour z Činasky a já nemůžu udělat break.

Já to pravidelně opakuji, když toho 2. září roku 2013 se Frikolora rozjela, vůbec jsem nečekal, že by to mohlo mít takovýhle dlouhý trvání a že se třeba ten koncept změní až tak moc, že si budeme hrát housovej speciál, takovýhle úterní parádní housovej speciál plnej novinek z posledního týdne.

Danny Cruz, Mark Funk a jejich Harlem. No a my pokračujeme další novinkou. The Score are on Age.

No a For the Culture, West Coast, poslední novinka dnešního dne. Ta vyšla včera pozdě v noci, takže asi nejaktuálnější věc dnešního mixu tady na Koloru.

0: No a to byl závěr, hudební závěr dnešní Frikolory. Pojďme si zopakovat údaje vztahující se k dnešnímu dni, tak aby jsme v tom všichni měli pořádek. Je totiž úterý 1. září a svátek nám slaví Linda Samuel. Stejně jako vždycky, dnes vás uklidním, protože i dnes, přátelé, počasí bude, to je jistota. No a meteorologové nám sice slibují, že bude převážně jasno nebo polojasno, ale jak to dopadne, to nikdo neví. Já vám povím ještě teploty, které tady jsou napsané. Ty ranní by se měly pohybovat mezi 12 až 15 stupni, v odpoledních maximech 20 až 23 stupňů. K večeru se ochladí na 16 až 19 a přes noc potom 10 až 13 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No a co tedy jsem vybral pro dnešní Frikolora Infos v rámci informací, které nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět, to přichází na řadu právě teď. Žijete s narcistou nebo s psychopatem? V něčem se překrývají, ale jsou mezi nimi i zásadní rozdíly. Slova narcista, psychopat a sociopat jsou dnes všude a používá je kdekdo. Většina lidí si ale není jistá, co přesně znamenají a volně je zaměňují. Přitom každý z těchto profilů je jinak nebezpečný. Čím se liší a jak se chovají ve vztahu, kdo je chladnokrevný a kdo naopak horká hlava, je možné narcisty a psychopaty napravit. Narcistická porucha osobnosti NPD. Zdaleka není to též co běžný narcismus, který v sobě má v různé míře téměř každý. Mnoho lidí volně zaměňuje slova narcista a psychopat, což potvrzuje, že přesně nevědí, co znamenají. Vztahy s lidmi s těmito poruchami osobnostmi jsou různě nebezpečné. Je lepší se jim vyhnout, pokud to je alespoň trochu možné. Začneme od toho nejnevinnějšího a tím je narcista. Ačkoliv si pod tímto výrazem mnoho lidí představí nebezpečného šílence, větší většinou muže, který trápí svou partnerku, není tomu tak. Slovo narcista je nesprávné pojmenování. Být narcistický totiž znamená zohledňovat při rozhodování, která děláme, vlastní zájem. Myslet na sebe a na to, co nám prospěje. Všichni v sobě máme trochu narcismu, vysvětluje klinická psycholožka a výzkumnice Julie Goodmanová. Zdůrazňuje však, že rozdíl mezi narcistou a člověkem s diagnózou narcistická porucha osobnosti NPD jde o osobu natolik narcistickou, že nemá téměř žádnou empatii a svědomí. Necítí se provinile za to, že ubližuje ostatním, chce moc a kontrolu. Psychopat a sociopat jsou silnější kalibr. Označení psychopat a sociopat nejsou oficiální odborné výrazy. Souhrně se pro ně používá termín antisociální porucha osobnosti ASPD. V českém prostředí také disociální porucha osobnosti. Psychopatie se projevuje hlavně bezcitností, vykořisťováním, manipulací, dominancí a absencí strachu. Tito lidé necítí vinu za to, že dělají špatné věci, říká klinická psycholožka a uznávaná odbornice na narcismus Ramani Durvalsovová. Bývalý expert FBI John Navarro, tak ten zase říká, že tedy jsou to porušovatelé... Že jsou to porušovatelé lidských práv. Sociopaté pak neuznávají pravidla chování nebo práva ostatních. Nevěří, že si lidé jsou rovni. Oni mají právo, ale vy ne. Psychopati jsou chladnokrevní. K popisu psychopata se velmi často používá slovo chladnokrevný. Říká se, někoho chladnokrevně zavraždil. Chladnokrevnost znamená, že není rozrušený, chybí vášeň, nerozruší se, uvádí bývalý tajemník. Agent CIA Andrew Bostman. No a sociopati mají velký dynamický, tedy emoce. Když srovnáte narcisty, psychopaty a sociopaty, pak narcisté a sociopaté mají na rozdíl od chladnokrevných psychopatů velmi dynamický rozsah emocí. Klíčové rozdíly mezi narcisty a psychopaty. Výčitky poté, co udělají něco špatně. Pocity úzkosti versus absence strachu. Za třetí, záleží a nezáleží na tom, co si o nich druhý myslí. No a za čtvrté, zžíravány jistota. Za páté, jsou si vědomi a bojí se důsledků. Toť informace o sociopatech, psychopatech a narcistech. No a my pokračujeme dál. Další informaci, kterou pro vás mám, ta se týká sekiry, vibrátoru nebo použitého kondomu. Muzeum vystavuje bizárnosti z rozpadlých vztahů. Udělat výstavu z něčeho, co člověku přináší bolest, je vždy tak trochu výzva. V chorvatském Zábřehu se to ale pokouší. Muzeum of Broken Relationships, Muzeum rozpadlých vztahů, ano, tedy vystavuje předměty, které zbyly lidem po rozchodech. Mezi vystavenými předměty je k vidění na například zahradní trpaslík, ale třeba i sekera, spodní prádlo nebo vibrátor. Muzeum rozpadlých vztahů se nachází mezi kostely svatého Marka a svaté Kateřiny v horním městě chorvatského Záhřebu. Nápad shromáždit osobní pozůstatky po rozchodech dostali bývalí partneři, filmová producentka Olinka Vyštica a sochař Dražen Drubšič, poté co ukončili svůj čtyřletý vztah. Místnosti zaplňují na první pohled obyčejné věci, jejich příběhy už ale obyčejné rozhodně nejsou. Zahradní trpaslík například připomíná okamžik, kdy vztekle letěl vzduchem v den rozvodu po 20-letém manželství. Poslední šeková knížka se jmény obou partnerů leží nedaleko podpadku, který symbolizuje tajné, ale nezapomenutelné setkání prostitutky a jejího klienta. Nechybí ani dopisy párů, které se rozešly v Sarajevu těsně před válkou. Sbírka vznikla z příspěvků lidí z celého světa a zachycuje různé podoby nešťastných vztahů. No a poslední informace dnešního rána, ta se týká způsobu, jak kreslíme. Může totiž odhalit Parkinsona. Nový test dosáhl téměř 100% přesnosti. Příznaky Parkinsonovy choroby se vědci snaží hledat na místech, která by ještě před několika lety působila nečekaně. Studie se zaměřila například na krev, vlasy nebo ušní mas. Souvislosti s onemocněním hledají vědci také ve způsobu řeči či psychickém zdraví. Nový výzkum ukazuje, že další vodítko by se mohlo skrývat ještě docela jinde, v obyčejném kreslení. Parkinsonova choroba ovlivňuje mimo jiné pohyb a ovládání svalů a patří mezi nejrychleji rostoucí neurologická onemocnění na světě. Přesto stojí její diagnoza stále do značné míry zejména na klinickém vyšetření. Lékaři navíc nemají k dispozici jednoduchý, snadno dostupný a jednoznačný biomarker, který by nemoc v rané fázi spolehlivě odhalil. Právě v tom by do budoucna mohla pomoci kombinace umělé inteligence a analýzy rukopisu. Tým vědců z Indie totiž v nové studii představil systém, který dokáže při jednoduchých kreslících úlohách s velmi vysokou přesností rozlišovat mezi lidmi s Parkinsonovou chorobou a zdravými účastníky. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych si neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. S technologiemi tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a jak jinak než tedy maskoty, noví parťáci, který přesně ví, jak to zabalit a odfiltrovat, to je firma Maskot a parťák pořadu Frikolora. Kolora. 10:03 a zkusím zavolat Martinu Svátkovi. Dneska je 1. září, začal školní rok a já mám zítra společně s Frikolorou také výročí, protože 13 let od prvního vysílání, tak to nás čeká zítra, teď ale ještě předávačka Martinu Svátkovi a samozřejmě Holiday Edition, tak aby jsme se dozvěděli, co si pro nás připravila, nebo jestli si schovává nějaký artefakty. Dobrý ráno.
1: Dobrý ráno, zdravím.
0: Co ty artefakty z tvých rozchodů? Máš něco na poličce?
1: Nemám.
0: Nemáš. A co nám zahraješ jako první?

0: To je jasný. Tam není o čem
1: moc. Dneska ta informace o tom Tupekovi zachytil z toho, že odsoudili tedy vlastně po 30 letech v úvozovkách vraha.
2: Já nevím, jestli to je pravda. No,
1: tak oni to vysvětlovali tak v tom autě, že byli 4 lidi a oni nevěděli, kdo střílel a tenhle prý podal tu pistol, tak jelikož je jedinej přeživší, tak to vyžral.
2: No, tak zaslouží si to, on byl ten, který tu pistol měl a podal jí, no tak jasně.
1: OK, já teda nikdy nebyl nějaký extra velký tedy fanoušek Shakura, musím říct, takže jsem to nikdy nějak extra nesledoval, ale dneska to tady vyběhlo, že to je aktuální informace, tak přece jenom se to hudby týká a tenhle ten incident byl hodně probíraný.
2: No já jako taky nejsem úplně největší fanda jeho, ale bylo období, kdy jsem ho hodně žral, ale já mám rád i Bad Boy, no, takže jako Biggieho a tak, takže já to mám tak na všechny strany.
1: Ale já v tom nikdy nedělal rozdíl, když mě ta muzika bavila, tak já jsem tyhle ty spory taky nikdy neřešil. Tak toť v rámci tedy vysílání je 9:55, dneska to klaplo a přátelé, já se s váma pro tuhle chvíli loučím, už zítra opět tedy po 8 hodině naslyšenou, zítra ten v úvozovkách narozeninový díl, 13 let od prvního dne vysílání pořadu Frikolora, teď už ale díky na pozornost, mějte krásný den a zítra čau.

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Dáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půl měsíce v sobotu v 16.
4: Se Zuzanou Maxa.
1: Single Story.
5: Color Music Radio. Color Music Radio.

ladíte, to je 11 minut po 10. Holiday Edition. Dneska samozřejmě speciál každoúterní, který se nazývá Holiday Back in the Days. To znamená tedy staroby, R&B a soul, samozřejmě hip-hop. Proč by ne? Eminem, Lose Yourself, tohle je 8 Mile, tenhle ten film, který já považuji za docela dost dobrý. Aspoň je vtipnej.

Už další rapper Rockefeller Records, so yeah. No tak jo, už jsem dlouho neslyšel. Cameron, Joel Santana, taky Toya, Heyma, krásný poslech, moji milí.

Cadillac, Gordon Chambers. Nejpříliš teda úspěšný zpěvák R&B zpěvák, ale vědělo se o něm, vydal několik alb. Já bych tady měl mít asi dvě nebo tři. Tohle je jedna z těch povedených věcí, on jich má docela dost, ale docela jsem na něj zapomínal, to je taky pravda. Toto následující grupa nepotřebuje.

and Forever, tak Eternal. A nevím, kolik je single už tohleto, ale myslím si, že tak čtvrtý. So Good, hodně úspěšný album a úspěšná grupa, z tohle alba pochází i třeba věc Stay. No teď je zase úspěšná grupa, ale z Ameriky. V Evropě neměli zase tak velký úspěchy. No a v Americe velký úspěch už s jejich velkým singlem, tady So Close, Too Close.

Mě úspěšná věc, taky v Americe samozřejmě hlavně. No a Tupac, zase se o něm mluví a i s Frickym jsme o něm mluvili. Tady jedna ukázka, Do for Love.

Booty. Je debutová deska. Druhý single. Booty Call, tady v tom remixu. Už je závěr první vysílací hodiny Holiday.

0: Ciao, peoples. Toddy Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show.
1: The Right by Chuck Diesel.
0: Posloke Radio. Kazdi Utari. Starstek. Stritek. Chetwertek. Chetwertek. Every Tuesday and Thursday. Otstiji. Do Shesti. Na Color Music Radio. Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio. Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz. Probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
3: Pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
4: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad

0: Rádio. Hudba všech barev.
1: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobě.
2: Oh, Mixdown sind tu muzikálische Spezialitäten, ja?
1: Ja.
2: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu Radio Color.

Lucka si přála jednu věc. Dlouho neslyšela, já taky ne. Tohle je Truth Hurts a taky Rakim. Úspěšná věc, na který se podílelo hodně lidí. Krásný poslech, druhá vysílací hodina jede. Čus. Čus.

tady k hlavním zpěvákem je samozřejmě Omarion, který funguje i solově v současné době, stejně tak jako B2K s Omarionem fungujou. Tak, co tady mám dál? A jasně, jsem si vzpomněl na tuhle ukázku. Trošku podobná věc. Přesně tak, tohle je Maya. Tohle taky úspěšná deska Fear of Flying. Posloucháte Holiday.

To byla taky tady hodně úspěšná věc. Maja, Kiss of the X. No, další ukázka, teď je zvolnění, jeden slow jam pro vás. Pozvánka na čtvrteční speciál, tedy mini speciál mezi 11. a 12. Holiday Slow Jams. Tak tady jsou Escape.

No tak já nevím, jak vypadá na pohled holky, ale rozhodně to musí být krásný holky. Já jim měl rád od první chvíle. A mě už teda, protože byli šikovní a zpívali všichni společně, jakože střídali sloky, střídali se, prostě žilo to, ta muzika.

0: Ne, z třetího alba, no. Z třetího jejich posledního alba The Arms of the Ones Who Loves You. A tady už je Jada.
1: Uh-huh, yeah. Memory of murder. I do what I do like I'm doing it for TV.
0: Tak ještě navíc. Sunshine Anderson, jsem se nemohl vzpomenout.
1: What? It's been a long time, baby.
0: Heard it all before.

Já když jsem slyšel tuhle zpěvačku mluvit, to mě hrozně překvapilo. Úplně dost jasný britský přízvuk. No a když zpívá, tak je to všechno pryč, to je taky zajímavý. No tak Beverly Knight. Tahle ta věc Made It Back. Taky spolupracoval třeba Redman na tomhle mixu. Já jsem si vzpomněl na jeden takovej track I Wish. Let's Kilo. Here we go.

0: Neměnitelný hlas, to je Chris Breezy.
1: Yes, sir.
0: Chris Brown. A díky těhle věci jsem si vzpomněl, to byla asi nejnovější věc v dnešním vydání. Holiday Back in the Days, bych tak šacoval. What we gotta do right here, go back. The way, dlouho jsem

Doufám, že i zítra budeme together. Co, po 10. hodině Holiday Pops, moc na vás těším. A jinak dneska polední menu nebude. Dneska ne. Takže dneska budete ohladu, ale můžete se najíst po 9. večer. Protože to vám Lukáš přinese úplně největší... největší tlak, co se týče reggae muziky. A tak, on už vám to všechno řekne, to já bych se do toho zase zakecal a tak dále. Mějte se. A jinak zdravím Lukáše, zdravím vás všechny a zítra se těším. Čus.

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotač.
1: Hosty vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
0: Fonotač.
1: No tak to roztoč.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 12 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
4: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
5: Dátali se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova.
3: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
5: Přijedete zcela určitě do Zlína.
3: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
6: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
3: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půl měsíce v

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Color Music Radio.
2: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
3: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolívalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od spiži do šesti na Color Music Radio.
2: Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
0: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
3: Color Music Radio.
4: Byly dvě hodiny. Color Music Radio.

Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

0: Color Music Radio.
1: The best music in town.

Tax Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotouch.
1: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
0: Fonotouch.
1: No tak to roztouč.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
3: Byly 4 hodiny. Color Music Radio.
4: You know something?
5: Color Music Radio.
4: Maybe once a week, I wake up paralyzed, reliving that night. But before the sun went down, I think that was the best day of my life. Was it like that for you?
6: New Music Tuesdays.

0: It's the ride with Chuck Diesel.
1: Color Music Radio.
2: Color Music Radio.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotač.
4: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
3: Fonotač.
4: No tak to roztoč.
3: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
5: Color Music Radio.
6: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
7: Toto? I have a feeling we're not in Kansas anymore.
8: Color Music Radio.
9: Welcome, friends and family. It's go time. It's the ride with Chuck Diesel. New Music Tuesdays.

0: New Music Tuesday.
1: Color Music Radio.

kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podporu českého výrobce konopných bot a oblečení bohempia.eu.

0: Rádio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
3: Ladies and gentlemen.
4: Can I please have your attention?
5: Right now, showtime. Are you ready? Are you ready for start time?
6: Let's find out. Ready, set, go.
2: Color Music Radio.

Turning Japanese, to byly The Vapors v první zářijové New Wave, kterou posloucháte na Core Music Radio, také na Radio Hey, a u které vás vítá Jakub Melín. Od mixpultu a mikrofonu s muzikou 70. let stylu New Wave, New Romantic, Synpopu a taky postpunku. Máme tu září, a tak začíná nový školní rok a taky skončily prázdniny, které jste si doufám užili. O prázdninách i nové díly New Wave byly, ale občas jsme nějaký ten týden vynechali, ale teď zase pravidelně každý týden nový díl s příjemnou muzikou. Teď si dáme Naked Eyes, When the Lights Go Out, taky Public Image Limited, nebo PIL, a The Order of Dead. No a jako první tady budou New Order a jejich Temptation, skvělá věc z roku 1982. A já vám přeju příjemný a ničím nerušený poslech New Wave.

BIL a The Order of Death na Core Music Radio a taky Radio Hey v pořadu New Wave. My si dáme další muziku 70. a 80. let, budou tady Yellow Magic Orchestra a Nice Age, taky Indians in Moscow a I Wish I Had. No a dáme si taky kapelu Japan, která na konci 70. a začátku 80. let v New Wave byla taky hodně originální ve své tvorbě, ale dost se na ní zapomnělo a třeba u nás se nehraje takřka vůbec nic od téhleté kapely. My si dáme skladbu Halloween tady v New Wave.

Indians Must Go, taky jedna z hodně zapnutých kapel New Wave 80. let. A jejich I Wish I Had tady v pořadu New Wave s muzikou 70. a 80. let. A my si dáme další muziku podobných stylů. Budou tady třeba Hard Corps a Je suis passé. To byla kapela, která byla britská, ale měla zpěvačku, která se, pokud vím, narodila ve Francii, nebo minimálně tam dlouho žila, takže tam do toho sázela i trochu francouzštiny. Byla to taková celkem industriální synthpopová kapela, která dokonce snad, pokud si to dobře pamatuju, přeskakovala na turné i depešákům. Potom tady bude Alex Ferguson a Stay With Me Tonight, taky Rick Cuevas a jeho Birds. To by tady pojmy jest pro nasující minutky, tady už jsou Hard Corps v New Wave.

Ultravox a Pets and Angels. Mimochodem věc, kterou nespíval Mitch Ure, byť vyšla vlastně jako Bčková strana jednoho ze singů z desky Rage in Eden v roce 81, ale zpíval jí jiný z členů téhleté kapely. Teď se přiznám, že nevím, jestli to byl Warren Ken nebo Billy Curry. Nicméně my si dáme tady vahutkářství, tady pardon, v New Wave. Já už jsem z toho trochu zmatený z těch všech pořadů, které tady na Core Music Radio mám. Takže posloucháte samozřejmě New Wave s muzikou 70. a 80. let. Stylu New Wave, New Romantic, Synthpop a Postpunku. Ale New Wave můžete slyšet občas i vahutkářství na Core Music Radio každou sobotu od 8 až do pozdních nočních hodin. New Wave je tady pro vás na Core v premiéře v úterý od 19 hodin a v repíze v sobotu od hodin 14. Teď ale další muzika a teď se podíváme také na nějakou tu modernější tvorbu a tohoto je věc, která je stará fakt jenom pár měsíců. Je to takový zajímavý synthpopový projekt Jelly Haha, takový zajímavý název, a skladba Clouds Will Carry Me to Sleep. Takový rozjuchaný, zvláštní synthpop, ale mě se to docela líbí, takže vám tuhletu skoro pustím i tady v New Wave jako výlet do té modernější scény a tvorby. No a potom na závěr ještě jedna skladba od jedné skotské kapely, kterou vám uvedu a s ní se taky rozloučím. Ale teď tady Clouds Will Carry Me to Sleep, tady v New Wave.

poslední kousek New Wave pro tenhle týden. A teď už na závěr Associates a Stranger in Your Voice. A za týden zatěší opět naslyšenou Jakub Nevín tady v New Wave, ať už na Core Music Radio nebo na Radio Hey. Tak příjemný poslední dalšího vysílání. A teď už jsou skočtí Associates.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
0: Color Music Radio. Hudba všech

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

Všem dobrý večer. Na vlnách Color Mezigrády a právě startuje reggae speciál. Od mikrofonu zdraví Lukáš Admina Kolíbal a tohle jsou Steel Pulse.

Legendární britská reggae kapela Steel Pulse, u mikrofonu David Hinds a z alba True Democracy. Je velký hit jménem Chant a Psalm, což znamená zpívejte žalmy aspoň jeden denně. Tolik na úvod dnešního Joe Music Radio Session na Koloru Music Radio, vlastně 1. záříového roku 2026, protože dnes večer je 1. nebo dnes je 1. září a jsem moc rád, že s vámi dnes večer můžu být, protože o prázdninách to bylo tak všelijak podle cestování, podle možností, tak doufám, že jste nezapomněli, že takhle v úterý večer se můžete vyladit na karibský Vibration, který z mýho pohledu jsou naprosto nadčasový, po více než 5 dekád a zásadně inspirujou i další hudební dění v dalších žánrech. Já jsem online dnes sliboval několik velkých témat, kterým bych se rád věnoval, jako je třeba vzpomínka na pány Yabiyu anebo Nicodemuse. Rád bych se taky ohlídnul za uprisingem, který teď o víkendu proběhl v Bratislavě. A rád bych taky vás pozval na několik blížících se akcí, z nichž dvě velmi zajímavé proběhnou už o nadcházejícím 1. zářijovém víkendu a mnohem více, třeba nový alba, kterých teďka v pátek vyšly 3 velký reggae kousky dlouhohrající a o týden zpátky potom další velmi zajímavý alba. To znamená, pokud to chci všechno narvat do 2 hodin, tak mám hodně co dělat a není času na zbyt. Nicméně na úvod, když jsme zahráli Steel Pulse, tak by to chtělo ještě 2 klasiky. Tou jednou bude Tootsie Bird and the Maytals. Připomínka toho, že i reggae music má svý kořeny v soulové muzice a taky ve funku, protože na Jamajce měli rádia a to, co poslouchali, co hrálo z Ameriky, tak to předělávali do své podoby. A možná vám něco řekne jméno Otis Redding a právě Tootsovi se přezdívalo jamajský Otis Redding. A my si dáme věc jménem Funky Kingston.

vtedy, tehdy na Jamajce, vlastně prvním, jedním z prvních zpěváků, který z Jamajky vyrazili do Velké Británie a do světa, byl pán, který se jmenoval Alton Nehemiah Ellis, neboli zkráceně Alton Ellis. A ten by měl narozeniny právě dnes, 1. září 1938 se narodil a žil už 20 let, tady není, od 10. října 2008, ale rád bych na něho vzpomněl, protože jeho muzika je stále živá, nejenom díky několika slavným hitům, jako je třeba Still in Love, který si později půjčil Sean Paul, ale celá ta srdečnost. Takže ten jeho vliv je stále hmatatelný, taky třeba skrze jeho syna Christophera Ellise, který spolupracuje hodně s Damienem Marleym a s labelem Ghetto Youth International. A všichni, kdo se zajímají o rocksteady a o tuhle tu karibskou muziku, tak dříve nebo později dojdou právě k jménu Alton Ellis. A pokud neznáte, tak rád bych vás teď seznámil aspoň se špetkou jeho nádherné muziky.

Tonelis patřil k velkým hvězdám Jamajky teprve, když Bob Marley začínal zpívat, ne? Narodil se 1. září 1948 do hudební rodiny a po krátké kariéře tanečníka začal zpívat už v roce 1959 jako 11letý, a to v duetu Alton and Eddie s Eddie Parkinsonem. Tou dobou hrálo z rádií americké Rhythm and Blues a to byl i směr, kterým se oba vydali za asistence Clementa C. Doda, kultovního majitele a producenta labelu Studio One. A první hit na sebe nenechal dlouho čekat, byla to balada jménem Muriel, která vyšla už v roce 1960. Nasledovalo vícero úspěšných R&B songů pro stejný label a něco i pro Randy's, ale pak Parkins vyhrál talentovou soutěž a vydal se na vlastní dráhu, stěhoval se do Spojených států a tak duo se rozpadlo. Alton zůstal sám v Kingstonu a pracoval chvíli jako tiskář, než přišel o práci. A to byl impuls, aby zkusil restartovat svoji hudební kariéru. Nejprve zkusil další duet s Johnem Holtem, ale ten se pak přidal k Dee Paragons a tak Ellis byl znova sám a založil si vlastní skupinu The Flames. Poté pokračoval v nahrávání u Studio One, kam přitáhli svou mladší sestru Hortenzi a zároveň ale nahrál i pár fláků pro Dodova největšího konkurenta Duke Reeda a jeho label Treasure Isle. I to je důkazem, že Alton měl pro svůj talent a hlas zcela výsadní postavení a že mu to Clement toleroval. Ještě v roce 1965 nahrál Alton s Hortenzi pecku Don't Gamble with Love, která byla v rytmech R&B. Tou dobou už ale místní ska začalo zpomalovat do rocksteady a začalo se asociovat s Rude Boys, hrváči na jamajských dancehallech, rozumíte, tančírnách. Stejně tak zvolnil i Alton, který ale k tématu měl zcela jasný anti-Rudy postoj, který referoval mimo jiné v písničkách Don't Trouble People, Dance Crasher, anebo třeba Cry Tough. Alton společně s Dee Flames pokračovali v nahrávání, z kterých je třeba zmínit hlavně hit Girl I've Got a Date, který jsme si právě teďka zahráli. V roce 1967 pak vydal song Rocksteady, který prvně referoval k tomuto novému žánru, jehož králem se brzy stal. Tak tolik aspoň ochutnávka začátku kariéry Altona Ellise, který žil do roku 2008, tuším, že to byl rok 2000, kdy se zjevil v Praze na festivalu Airy Beach, věčné díky za to pro pány Mighty Lemona, One Heart Mana a Mufa, který to tehdy pořádali, a to bylo velký zjevení Alton Ellis v Praze v roce 2000 a 8 let později žel odešel, ale jeho muzika tady s náma zůstává a když už teda zmiňuju tuto legendu příležitosti vzpomínky jeho dnešního narození 1. září, tak bych vám rád zahrál ještě jednu věc, která se jmenuje poeticky Proč ptáčci následují jaro.

No, když už zmiňujeme o tom Elvise a měl by dnes narozeniny, tak bychom si měli taky zahrát jeho asi ve světě nejznámější single, samozřejmě Still in Love. Právě teď tady posloucháte Color Music Radio. Na úvod malá vzpomínka na Otona Elise, budeme taky vzpomínat na Nicodemuse nebo Yabiyu, ale taky i nový desky za už za malou chvilku.

Takže už jsme u novinek. Začínáme jedním překvapením. Samozřejmě Bob Marley and the Wailers a song jménem Who the Cup Fit, ale v remixu Salama Remyho, který před týdnem vydal celý mixovaný album, nebo v reggae, nebo popovím se, že se tomu říká mixtape. Který se jmenuje Museum Mega Mix Volume 1 Bob Marley, kde si Salam Remy poddal songy Bob Marley and the Wailers. Některý z nich je takhle přímo zremixoval. A tady tímhle tím songem to právě začíná celý. Tak kdybyste měli chuť, něco málo přes 4 hodiny, přes hodinu, a najdete to pod hlavičkou Salama Remyho. Tolik na úvod dnešních novinek a hned se dostáváme k prvnímu velkému regulérnímu albu a k synovi Boba Marleyho Kimanimu, který vydal novou desku jménem Love and Energy. My jsme si v průběhu jara hráli několik singlů, který tuto desku předznamenávali. Ty nebudeme opakovat, ty si můžete najít, když tak, v archivu na herohero.co lomeno Kolibel, pokud jste VIP posluchači tohoto pořadu. A pro vás každopádně všechny ostatní, takhle to album nový začíná. Věc jménem New Creature. A my si pak dáme ještě jednu věc, v který hostuje Sizzla Kalanji a neje zdaleka nejenom. A která se jmenuje War in a Babylon. Jako song Maxe Romeo. Tady Kimani Marley z novýho alba.

Kimani Marley, tři ukázky z jeho z Brusu novýho 8. studiového alba, který se jmenuje Love and Energy, a o kterým jsem se teďka pročítal zajímavosti. Ten první song, který jsem vám zahrál, New Creature, nebyl novinkou, nicméně byl to vlastně první ochutnávkou, která vyšla už před několika lety, na kterou potom navázal song Love and Energy ve spolupráci s Aibamarem a ještě tam byl společně s ním někdo. Teď už jsem to překliknul, protože mám přichystanou další novou desku. Nicméně, pro Kimaniho je to nový album po více než 10 letech, solový album. Najdete na něm 14 songů a 2 povídací tracky. A jasně, tím druhým hostem v songu Love and Energy byl Aibamar, takže Lutanfaya a Aibamar. Z dalších hostů Sizzla, Egyptian, Anthony B, Agent Sasko, Bugle nebo Andrew Tosh. A spolupracoval na tom produkčně taky typek, který se říká Riff Raff, známý muzikant z Jamajky, který spolupracuje s mnoha dalšíma lidma a který i dal dokupy několik rytmů. Nicméně Kimani Marley sám byl koproducentem té celé desky. A my jsme si zahráli schválně takhle variabilní, nejprv na jabingy, potom takovej trošku hiphopovej feeling a na závěr takovou úplnou intimní baladu, jak to popisuje sám Kimani. A myslím, že to je zajímavá deska a Kimani byl vždycky z té rodiny Marleyovic takovej dejme tomu víc urban, jakože měl vždycky blízko k hiphopu, zároveň hrál ve filmech, objevil se ve slavný gangsterce Shatas spolu se Spraga Benzem, nebo taky v jamajském love songu jménem One Love. To znamená, že i hraje ve filmech a ta jeho muzika vždycky byla, myslím si, že žije někde v Miami nebo někde tam tím směrem na Floridě, tak to bylo vždycky takový trošku šmrnclý tím i ženským vibem té Ameriky. Nicméně tato deska je takovým z mýho pohledu zajímavým návratem vlastně sama k sobě. Prej Kimani si potýkal se zraněním nohy, když začínal vlastně s tím s touhletou věcí, to znamená, že pravděpodobně se taky reflektuje třeba s jeho věkem a tak dál. Nicméně velký big up pro něj a držím palce s touhletou novou deskou, ať se dostane k lidem. Vybral si teda datum vydání velmi nabitý, protože 28. srpna vydali desku snad úplně všichni. Jako ve smyslu toho, že těch velkých desek je opravdu hodně. My si dneska budeme vedle Kimaniho taky povídat o Gentlemanovi a taky o Kabaka Pyramidovi, což jsou další dvě hlavní reggae alba, který vyšly teďka v pátek. Zároveň ale ten den vyšla velká spolupráce Eriky Badu s Alchemistem, to znamená, že se hodně píše taky o této neosoulové události. A ten konec srpna je často nabitej, co se týká vydávání alb, taky z jednoho důvodu.

Že když to stihnete vydat do konce srpna, tak máte šanci být nominováni na Grammy, který se budou rozdávat na začátku příštího roku. Pokud vydáte album až po 30. srpnu, tak spadáte potom do toho dalšího roku. To znamená, že třeba Chronix, který vydal loni na podzim desku, tak má vlastně šanci vyhrát teď v tom nadcházejících Grammy, ale bude to mít těžký, protože těch zajímavých alb vyšlo teda sakra hodně. Dost bylo slov, radši se budeme hrát muziku a spojení Kimani Marley a po něm přirozeně navazuje Gentleman, který vydal teda stejný den desku. Možná se nedomluvili, oni jsou kámoši. Svýho času taky spolu vydali velmi zajímavý společný album jménem Conversations. Nicméně Kimani vydával v Americe a Gentleman vydává hlavně v Německu, kde je doma. Narodil se v Kolíně nad Rýnem a když jeho žena je z Jamajky, tak stále drží základnu v Německu, kde je i jeho kapela. A svýho času byl největším hvězdou reggae v Evropě. Když si dáte rok 2002, když vydal svoje slavné album Journey to Jah, tak Gentleman byl opravdu totálně na špičce. Hráli ho německý mainstreamový rádia a cestoval po stadionových show. Dneska už to možná není takhle v takovémhle hypu, nicméně má svůj velký respekt napříč scénou reggae i hiphopu. A to, že vydal teďka nový album, je určitě pozoruhodné. A tak si pojďme dát taky několik ukázek, protože tady koukám na Apple Music, tento album, který se jmenuje Gratitude, vděčnost, má škatulku pop, ale z mýho pohledu to teda vůbec pop není. Ochutnejte sami.

0: Gentleman's Alba Gratitude, na úvod to byl single Lion, a tohle to už je druhý song, jmenujeme I'll Be There, v kterém hostuje Meleku, což je syn Sizzla Kalangio, a další ukázka už následuje, který hostuje portugalský Richie Campbell. It's my name, Same Struggle. Pram.
1: Lock the door and pull curtain. Just like in and I'm certain.

Gentleman z alba Gratitude, leto je aktuální single Man and Friends, tak posílám všem real friends out there. V tomhle songu hostoval Colly Buds z Bermudských ostrovů, taky starý kámoši. A my se máme poslední ukázku z této desky, která vyšla teď v pátek, poslední srpnový pátek, najdete na ní 17 tracků. Mezi dalšími hosty se objevuje i Jamil a Clay, taky starý parťák Christopher Martin, který ho pozval poprvé do Evropy právě Gentleman. To bylo kdysi dávno, v rámci toho navštívili pražskou Lucernu. V posledním songu, v posledním hostem je taky Michael Patrick Kelly z Kelly Family. Což mě docela šokovalo, nicméně ten jejich song vůbec není blbej. Ten možná trošku nejvíc padá do kategorie pop, ale toto je pořád Jam Music Reggae Session, takže my si dáme spíš straight reggae thing, a to sice duet s Capletonem, který se jmenuje They Don't Care, že by mluvili o Babylonu. Gentleman z alba Gratitude a za chvilku už ukázky z nového alba Kappa Pyramid.

Bram, bram, bram, bram, que va cap a Pyramid. Vydal nový album jménem The Lyrics Tape, který odkazuje na jeho legendary mixtape, kterým se představil světu před nějakýma více než 10 lety. A vlastně v podobném konceptu, vlastně trošku mixu reggae a hiphopu, je podaný právě tady tenhle ten The Lyrics Tape, který odkazuje vlastně znova k tomu slovu mixtape, ale zároveň připomíná, že v případě Kapaka Pyramida je dobrý sledovat každý slovo v jeho textu, protože každý má nějaký význam. On je výborný textař, který odkazuje opravdu k spousty aktuálním věcem. Tak poslouchejte pozorně, dáme si věc jménem... Stand Firm. Jo, pull up the tune, pěkně od začátku od toho intra.

Brand New Kabaka Piramit. I na tomhle projektu se do třetice podílel Damien Marley a label Ghetto Youth International. Za svou minulou desku Kabaka získal Grammy a za album The Callin'. A i tohleto se hodně dobře poslouchá, hodně mě baví tato fusion, reggae, hip-hopu, takhle blízko k sobě tyhle ty žánry samozřejmě mají ve své originalitě, ve svém původu. Potom jsme se tady povídali xkrát, tak nebudu se opakovat. Každopádně všem, koho baví tenhle sound, doporučuji volume doprava. Příjemný večer, příjemný poslech, posloucháte Color Music Radio, Jam Music Reggae Session. A my jsme v segmentu novinek, Kabaka vydal svoje nový album taky v pátek 28. srpna 2026.

Posloucháte Color of Music Radio a Reggae Special Jam Music Radio Session. A tohle to je další nový album, který nahrál jamajský zpěvák jménem Diany, psáno D apostrof Y-A-N-I. A jeho první velký album se jmenuje Live Life and Prosper. Předtím vydal jenom jedno EP a tohle to je první velká deska, která vyšla teď 21. srpna. A o produkci se postaral Karim Remus Burrell, s kterým jsme tady před lety dělali živý rozhovor přímo z Kingstonu, syn legendárního producenta Filipa Fatise Burrella, který zakládal Exterminator Records, kde natáčeli zásadní věci, třeba Luciano, Dean Fraser, Sizzla Kalanji a mnoho dalších. No a jeho syn Karim, přezdívaný taky Remus, pokračuje samozřejmě v producentských stopách a dělá to ale po svým, nejenom, že natáčí nový chtěl jsem říct, že nejenom, že zrevitalizoval archívy svého táty, ale dělá taky svoji vlastní muziku a hodně zajímavou, hodně krásnou muziku a právě tato deska od Dianyho to dobře, to moc hezky potvrzuje, protože se to skvěle poslouchá. My jsme sali věc jménem Journey, který je takový nádherný gospelový sbor, jak kdybyste šli do kostela a ten gospel je tam na začátku a na konci té desky. Mezitím je tam celkem je to 11 tracků a pro někoho možná hodně R&B sound, nicméně furt straight origin Jamaica music. Dáme si věc jménem Bloomin a pak ještě jedna nádherná. Příjemný poslech živýho vysílání takhle v noci na koloru. Toto je Diany.

reakciu Kasky z nového alba od Dianyho, prvního debutového alba. Tak a my segment novinek zakončíme novým releasem, když předpokládám, že už to bylo nahraný dávno, dávno, teď to jenom akorát znova vyšlo. Not Giving Up, legendární Freddie McGregor.

všechno jinak bylo hodně, ale myslím, že rozhodně stáli za představení, aspoň v této podobě, takže nevzdávejte to, ještě chvilku vydržte. Pokud usínáte, tak si předplaťte herohero.co/admiral Kolíbal. Můžete si to zítra pustit, kdykoliv se vám zamane. A nebo potom se střih v neděli od 22. hodiny. Což je trošku prašť jako úhoď, ja? Kdybyste chtěli nějaký dřívější čas pro tenhle speciál, budu moc rád, když mi napíšete lukas@radiocolor.cz, dejte mi shout, že posloucháte. A kdyby vám to tak jako vyhovovalo,

Mě zajímalo, kdo teď posloucháte Live and Direct. V premiéře 23 hodin 17 minut. My jsme po dlouhatánském segmentu novinek se teď posunuli hluboko do éry Rabadabu 80. let. Toto je na mikrofonu pán jménem Nicodemus, vlastně jménem Cecil Wellington, který se narodil v roce 1957 a před pár dny to bylo 30 let, co žil předčasně, opustil hmotný rozměry. A tak jsem u té příležitosti napsal velký článek k sobě na web na Jam Music, abych vzpomněl jeho důležitý odkaz, protože byl velmi zásadní postavou DJingu, jak slyšíte, on spíš vypráví, vlastně rapuje, toastuje vlastně byl jedním z důležitých hlasů té rabadabový éry, která přišla, dejme tomu někde se skonem Boba Marleyho, kdy do té doby to vlastně bylo hodně roots reggae a potom Jamaica hledala nový sound a protože v dancehallech bylo spousty MCs na mikrofonu, tak z toho vlastně vzniknul rabadabová éra. A my máme v Praze večírek už snad 13 let, který je věnovaný právě týhletý éře Rabadabu, jmenuje se Rabadab Fridays, je to vždycky jednou za měsíc, první pátek v měsíci a tento týden začíná nová sezóna a taky nový prostor, kam se tato akce přesouvá a ten nový prostor je Ungeld, to znamená úplně týnská ulička za týnským chrámem, kousek od staroměstského náměstí, tak jsem zvědavý, jaký to bude tam a pořádají to na Fenraf Reggae Rulers už celých těch 13 let, to znamená Raz Dredd a Roland Blow jsou samozřejmě rezidenty tady tohohle večera, vždycky si tam zvou různé další hosty a hrajou strictly vinyl, jenom ať už 7-palcový nebo 12-palcový, to je jedno, ale vždycky to jsou vinily a Nicodemus samozřejmě v jejich selekci nechybí. Navíc tento pátek to bude open mic edition, to znamená, že jsou zváni i zpěváci a DJs v tom jamajském slova smyslu, aby přišli taky něco dát na nějaký instrumentálky. A tak tolik jedna ze dvou pozvánek na tento týden, ta druhá potom proběhne hned o den později a bude velká mezinárodní, k tý se za chvilku dostaneme, teď pár songů věnovaných právě Nicodemusovi, nebo

Stiamo mettendo un track, autore mio è Nicodemus. Tengo il track Night Eterna, album DJ Clash 3 The Hard Way, vlastně trošku odkazuje k tomu, co se bude dít v sobotu, zároveň vlastně k jamajské tradici, to sound clashování, ať už u mikrofonu, anebo celých soundů, nebo selektorů, a 3 The Hard Way znamená, když je to je combination, v který hostují hned tři zpěváci nebo DJs. Nicodemus svou kariéru DJ u mikrofonu začal v roce 1976 u sound systému jménem Socialist Roots po boku selektora Dannyho Dreda. Už dva roky později je pak Prince Jammy propojil se soundem Tape Tone, kde si Nicodemus vybudoval silnou pozici na kingstonské dancehallové scéně. Jeho hluboký a okamžitě rozpoznatelný hlas býval přirovnán třeba k lidem, jako jsou jako Billy, Prince Farai nebo Prince Jazzbo. Ale Nicodemus si brzy vytvořil vlastní styl a především pověst DJ, který byl ve svém živlu přímo u sound systému a freestyloval naživo v ten moment. Na přelomu 70. a 80. let začal stále výrazněji prosazovat také ve studiu. V roce 80 na sebe nejprve upozornil kombinací Jamaican Rockers Hop s Rankin Trevorem, která patřila k velmi úspěšným nahrávkám. Potom přišla série populárních singlů Gunman Connection, Bone Connection, který jsme si dávali, právě Hail Nico Dread jsme si jaký hráli, nebo Bubble Nicodemus Bubble, anebo Tabby's Daddy. Nicméně zásadní potom byly v té době jeho session s Roots Radix ve studiu Channel One, nahrávky, který produkoval právě Henry Junjo Laws, to byla právě ta Boneman Connection třeba, a to byl vlastně jeho průlomový hit i za hranice Jamajky. Dále potom přišel rok 1985, skáču už rovnou takhle, protože v roce 85 King Jammy, tehdy ještě Prince Jammy, vytvořil ten slavný digitální rhythm jménem Slang Tank, kterým způsobil digitální revoluci na Jamajce, co se týká instrumentálek, ale vlastně i hudební produkce. A Nicodemus samozřejmě na tomhle slavným rhythmu má taky svoji věc, která se jmenuje Eagle Feathers, neboli Orlí peří, kterou si dáme za malou chviličku. Ale teď, když si hrajeme instrumentálku v podání právě Roots Radix, tak můžu číst ještě něco z toho velkého biografického textu, který najdete u mě na webu jahmusic.net, psáno Jahmusic. Tak přes všechny studiové úspěchy byl Nicodemus stále především DJ's DJ. Právě to, že byl schopný freestylovat přímo na akci, bylo jeho velkou předností, a ta improvizace, timing a způsob práce s rhythmem ovlivnili další generace DJs, jako třeba Early B, Supercat, Profesor Nuts nebo Chuck Demus. A právě Chuck Demus si svýho času dokonce říkal Nicodemus Junior na jeho počest. Dávno ještě předtím, než se proslavil potom tím velkým hitem Murder, She Wrote po boku Pliersa. Nicméně zvláštní kapitolou Nicodemusova příběhu tvoří jeho dlouholeté přátelství se Supercatem. Nebylo to spojení, které by vzniklo až ve studiu. Znali se ještě z dob před svým velkým hudebními kariérami a oba se pohybovali tehdy kolem jamajských dostihů a koňských stájí. Že by sáskaři. Supercat později Nicodemus označoval, Nicodemus se označoval za jednu ze svých velkých inspirací. Jejich cesty se výrazně propojily znovu v polovině 80. let kolem soundu Stereo Mars. Supercat byl tehdy etablovanou hvězdou legendárního týmu Kilimanjaro a dle svých vlastní

spomínek potom Sound opustil právě proto, aby Nikodýmosovi pomohl s návratem. A tak odešel ke Studio Mars a to byla zlatá éra tohohle Soundu, protože tam byl Supercat, Nikodýmos, zároveň třeba Buru Banton, Tenorso, Katy Rangs, Yami Bolo, Hugh Brown a parta dalších budoucích legend. Tak to bylo někde kolem roku 1985-1986 a právě tehdy natočil tady tuto věc na rytmu Slang Tank.

Mimochodem, tady tenhle ten slavný rytm vzniknul na japonských kláveskách Casio. A ten výrobce toho Casia, což byl nějaký japonský inženýr, vůbec netušil, že, co tím způsobil na druhé straně světa. Mimochodem, Jamajka to vlastně trochu vrátila do Japonska zase zpátky, protože Japonsko je dlouhodobě jedním asi ze tří největších odběratelů japonských singlů a jamajská kultura v Japonsku je překvapivě velmi fungující spojení. A i to vlastně odkazuje k tomu, co se bude chystat v sobotu, tak já to nebudu už protahovat a prozradím, že v sobotu proběhne po 7 letech v Praze Soundclash, kterýho se zúčastní Fire Sound z Drážďan a z Olomouce dorazí Kancha Soldiers, který jsou prej aktuálně jediný sound v Čechách a na Moravě, který má chuť clashovat. Clash je totiž taková specifická disciplína. Prezentace soundu a zároveň pokoření nějakého jiného soundu a děláte to pomocí muziky a speciálních dub plates, nahrávek, který si necháváte nahrát ve speciálních verzích právě pro vás a pro váš sound. A aspoň od Kancha Soldiers osobně vím, že se na tuhle akci chystají už několik měsíců a investují velké peníze do nahrávání na Jamajce. A tak jsem hodně zvědavý, protože máte jedinečnou možnost slyšet tyhle ty dubplaty pohromadě právě na Soundclashi a vím, že i Fire Sound z Drážďan prej mají hodně nabitý dubbox. Takže událost pro Soundboys a všechny lidi, kteří zajímá reggae dancehallová kultura, už tuto sobotu v prostoru Salo Salo, což je na ostrově Štvanice, součást klubu Fuchs 2. Akce se jmenuje Melting Pot Soundclash a vedle toho samotného kleše tam proběhne ještě zároveň vícero muziky, protože bude tam velmi vzácný host z Japonska. Japonsko, Jamajka mají něco společného. Hodně společného a bude to jeden z členů legendárního soundu Mighty Crown, největšího soundu v Japonsku, který ho bude ještě podporovat na mikrofonu zároveň Hugo T. Akce začíná už docela brzo, protože bude ještě warm-up venku na terase. Více informací u mě na webu jammusic.net. Akce se jmenuje Melting Sound Clash, Melting Pot Sound Clash a proběhne už tuto sobotu 5. září leta páně 2026. A teď už spojení Nicodemuse s jeho Breda from Another Mother Super Catem a zároveň tam ještě hostuje Junior Cat a taky je tam Junior Demus a je to slavný song jménem Cabin Stubbin. By the way, odsoudili pána, který nechal zastřelit Tupaka Shakura. Velká událost, že by se dočkal opravdu posmrtně spravedlnosti. Now it's time to be a special

dále pokračovat i v éře digitálního dancehallu a koncem 80. let se znovu naplno propojily cesty Nikodýma a Superketa. Společně vystupovali i v Británii a jejich přátelství se následně přeneslo pod hlavičku Cattova labelu Wild Apache. Výsledkem byla právě ta mocná combination Cabin Stabin a tato nahrávka hodně tehdy uspěla ve Spojených státech a znovu obrátila pozornost k oběma autorům a jejich katalogu. Oba ještě pokračovali dalšíma věcma jako I and I Prerogative nebo novou verzí Dog is Better Than a Gun a kolem Wild Apache se postupně vytvořila sestava, v níž vedle nich stály Junior Demas a Junior Cat. Vyvrcholením bylo album The Good, The Bad and The Ugly and The Crazy z roku 94. Jamaica Observer ho později zařadili mezi nejlepší hardcore dancehallová alba té doby a čtveřice se společně objevila taky ve westernovém stylizovaném videoklipu Sculp Them, což bude poslední song tady tyhletý vzpomínky na Nikodýma. To tehdy byla pro něho pozoruhodná druhá kapitola jeho kariéry. DJ, který se prosadil ještě před nástupem Milomana a digitální revolucí, se najednou pohyboval po boku Superkata v době, kdy se dancehall star výrazněji prosazoval v New Yorku a celých státech. V roce 92 mu vyšlo album Old Veteran a jako samotný název vystihuje dokonale tu pozici, kde tehdy Nikodýmas stál na scéně. Veterán, jehož kořeny sahaly až k systémové kultuře 70. let, ale který stále dokázal držet krok s novou generací. V roce 95 ještě vydal desku Dancehall Giant a absolvoval 7-týdenní turné po západě Spojených států s umělci kolem San Francisco Positive Sound Massive. Takže ještě krátce před smrtí tehdy aktivně vystupoval a nahrával. Jenomže 26. srpna 1996 zemřel na komplikace spojené s cukrovkou v pouhých 39 letech. Takže Niko, rest in peace. A poslední song, který si právě dáme na jeho počest v rámci toho, že to bylo 30 let od jeho odchodu, tak bude právě song jménem Sculp Them, vzpomínka na Nikodýma a já spolupráci se Superkatem. Posloucháte Color Music Radio, Jam Music Reggae Session, dnes až do půlnoci a potom samozřejmě pořad DJ Ramela After Mood.

Tak, už jsem vám dával seznamko všeho, Nikodýmus se inspiroval a společně se Superkatem a jedním z pánů, který mi napadá hned na první dobrou, je Mr. Bombastic Shaggy. Takže předtím, než se ponoříme ještě do toho posledního profilu, který jsem sliboval, a to je Yabiu, si dáme právě Shaggyho.

Jo, když už jsme si zahráli Shaggyho, tak jsem si ještě vzpomněl na Shauna Paula a zopakoval jsem song, který vyšel v srpnu, který připomněl kolikátý 36. výročí od vzniku právě legendárního rytmu Slang Tank, o kterém už jsme se bavili před chvílí v souvislosti s Nikodýmem, který právě způsobil tu digitální revoluci v produkci na Jamajce v roce 1985. A letos v srpnu vyšel single od Shauna Paula s takovouhle parádní instrumentální verzí, kterým bych to rád vzpomněl.

ty instrumentálky ještě k pozvánkám na akce, aby reggae scéna vibrovala a žila. Aby jsme ji podpořili svojí přítomností nejenom virtuálně u internetu, ale i naživo. Takže co se týká kulturního servisu, už jsem říkal, že tento pátek Rabada Friday v novém prostoru Ungelt s Nafen Raff Reggae Rules a s Open Mic Edition, vinylová reggae rabadabová událost v centru Prahy. V pátek také v Chomutově 100 zvířat v prostoru Café 44. A v Kempu Rohanov od pátku až do neděle Summer Roots Session, kterou pořádají Untitled Dub Family. Budou tam taky vystupovat Dub Leaves, Original Kumbash Sound, Shadow Player, Sativa a další. Kemp Rohanov, Vacov, nadcházející víkend. No a v sobotu už zmíněný Melting Pot Sound Clash v Praze na ostrově Štvanice v prostoru Fuchs 2 je takový menší sál jménem Salo, kde proběhne clash Conscious Soldiers versus Fire Sound a předskokany budou nejprve na terase Pini Wally a Kuba Dredd a potom obstará warm-up právě jeden z členů legendárních japonských Mighty Crown. A o afterparty se ještě vedle Pini Wally postarají Splendid Sound z Polska. Je opravdu tak, že Česko, Německo, Polsko, japonská záležitost Melting Pot Sound Clash tuto sobotu v Praze. Díky za podporu Kana, který házejí i nějaký hodnotný ceny a price money pro vítěze tohohle Sound Clashe po 7 letech Clash v Praze pro reggae dancerovou komunitu. V sobotu, to je o týden později, sobotu 12. potom proběhne u Zlína, respektive v Uherském Brodě, festival Forest Fest, který pořádají reggae. A kam si pozvali mimo jiné Medial Banana a mnoho dalších. A je to psáno Forest Fest. Tak pozdravy pro reggae, příště bychom si mohli od nich něco i zahrát. 14. září potom holandský The Up Sessions v Praze na Sedmičce a 26. září Dapefix v Cross Clubu v rámci 25. narozenin Cross Clubu. 1. října Toasters na Sedmičce, 11. A potom Dub Pistol se Zooblasters v Ostravě a 8. října v Praze v Lucerna Music Baru. Kam vás srdečně zvu taky 17. září na Arrested Development. Což sice není reggae, nicméně je to nádherná muzika, sprcha pozitivní energie, tak doporučuju. O těch se budeme více povídat v rámci poledního menu. Koukám na hodiny 23 hodin 53 minut. A to jsem chtěl ještě se věnovat Yabiyu. Kdože to byl Yabiyu? Vivian Jackson, anebo taky Jesus Dredd. Narodil se v Kingstonu v roce 1946, to znamená letos 14. srpna by oslavil 80, ale mluvím v minulém čísle, že ho tady není. Ale za sebou nechal spousty velkých klasik a spousty nádherný hudební produkce. Pro mnohý je velmi kultovní autor.

Rodina Viviana Jacksona nepatřila k hrstce privilegovaných, já by ji od mládí hořce zakoušel, co znamená slovo chudoba. Už ve 12 letech odešel z domova, neboť si našel zaměstnání v továrně na výrobu hrnců. Peníze, které si tam ale vydělal, se vyžádali krutou daň. Už v 17 letech já by těžce onemocnil jako následek několika letého vdechování jedovatých splodin. Od té doby trpěl celou řadou neduhů, zejména artridou, která silně znesnaďovala jeho pohyb. Život v drsných ulicích kingstonských get nebyl a ani není procházkou růžovým sadem ani pro zdravého člověka, natož pro někoho, kdo je mladý a invalida k tomu. Já by se ocitl tehdy na dně a protloukal se, jak se dalo. Často prý navštěvoval dostihový závodiště a záhy se u něho objevil zvláštní talent. Dosahoval neobyčejných úspěchů v typování vítězů. A tak lidi k němu chodili pro doporučení a když se naplnila, já by dostal podíl ze zisku. Fyzický handicap zároveň ho přivedl na duchovní cestu. Pokládal si otázky o boží existenci, vlastním osudu i o roli, kterou ve světě sehrávají lidé černé pleti. Máš rasta kulturu, bobo kulturu a AIDS kulturu. Myšleno AIDS jako HIS kulturu v rastafariánském pojetí smyslu. Vždy jsem žil zvláštním druhem života, kdy nejíš věci, které vyrůstají pod zemí, ani ty, které musíš nějakým způsobem zabít. A také jsem nejedl žádnou sůl ani nic podobného, vyprávěl jednou v jednom rozhovoru. S tímto přístupem nejlépe konvenovala ideologie rastafariánů AIDS. Já by se ale taky přátelil s řadou rastafariánů, mezi kterými byl například Brent Dowie z The Melodians a při vzájemných diskuzích docházelo prý k ohnivým výměnám názorů, hraničícím až s hádkou. A jedna taková hádka přivedla Jabyho k muzice. Říkal jsem, že nevidím Rastafariho jako nejvyššího, protože nejvyšší žije ve mně. A tak vznikla hádka se všemi těmi rastamany. Já jsem se držel svého názoru a oni toho jejich, až to začalo být nudné. A pak náhle začalo pršet a oni šli spát. Když usnuli, zaslechl jsem v duchu nějaký hlas, jakoby andělský zpěv. A když se přehnala bouřka, změnilo se to v hudbu a já jsem uslyšel ten hlas. King of kings, lord of lords, conquering lion of tribe of Judah. A tak jsem zkoušel zpívat spolu s tím hlasem, který jsem slyšel v duchu. A pak se zbudili a poslouchali mě a říkali, hele, takováhle věc by se měla nahrát. To byly slova Jabiju v jednom rozhovoru. Tehdy byl ještě vlastně Vivian Jackson a moc se nevyznal v nahrávacím procesu. Ale naštěstí narazil na skupinu hudebníků, mezi kterými byli například, pozor, bubeník Leroy Horsemouth Wallace, hvězda filmu Rockers, kytarista Earl Chyna Smith, který později nahrával třeba s Bobem Marleym a s mnoha dalšíma, nebo baskytarista Aston Familyman Barrett, právě baskytarista Boba Marleyho and the Wailers. A tihle tři slavní, v budoucnosti velmi slavní muzikanti znali svý řemeslo do všech podrobností. A když jim já by předspíval melodie, oni kolem toho obratem zahráli rhythm. Teď ještě song nahrát a vydat. A to nebyla žádná laciná sranda tehdy. A tak, aby vydělal dost peněz, vrátil se navzdory varování lékařů do továrny na hrnce, jenže brzy se však jeho zdravotní stav znovu rapidně zhoršil. Konečně se aby mu počase podařilo získat dost peněz, aby si mohl pronajmout studio Dynamic. Nezůstalo by mu však dost na to, aby mohl zaplatit hudebníkům a ti mu věřili natolik, že svou práci odvedli zadarmo. Pásku s prázdným rhythmem pak vzal k vyhlasnému inženýrovi producentovi, který se říkal King Tubby. Tubby mu se ta muzika velmi zamlouvala a když mu Jabby předvedl hlasový part, nechal jej obratem píseň nahrát a provedl závěrečné mixy. A přesto prý trvalo ještě 2,5 roku, než se skladba dostala na veřejnost. Jabby nejprve spořil na lisovací matrici a posléze na materiál, z něhož se disky vyrábějí. Napoprvé vylisoval pouhou 100 nahrávek a obcházel s nimi prodejce a selektory. V drtivé většině uspěl a tak brzy nechal vylicovat další exempláře. Netoužil prý po osobní slávě a proto záměrně uvedl na nálepkách pouze název písně Conquering Lion a žádné jméno interpreta. Když však chodili posluchači žádat selektory o přehrání toho songu, nepoužívali toto jméno, nýbrž opakovali mrazivý nápěv Biu, Jabby Jabiju, který tvořil nezapomenutelný motiv skladby Conquering Lion, kterou se dáme právě teď ve vzpomínce na Jabiju.
práve teď o púlnoci, ideálny čas.

0: 400 years.
1: Do one say that.
0: 100 hours. The party.
1: Brad Dogs, take this.

Ja, bijú. To sú veľmi zaujímavé, ne? Že lidi chodili a říkali ja bijú. Aby selektoři zahráli ten song a prý až o několik o nějakou dobu později prozradil tým Ktaby, že autorem je Vivian Jackson, a tak mu lidi začali říkat v okolí Jabiju. Vivian přezdívku přijal za svou a vrhl se do dalšího nahrávání. V roce 74 si založil label Prophets a svou tvorbu vydával na něm. Prakticky vše, co zde během následujících několika let vyšlo, je dnes považováno za esenci roots reggae. Já by ve svých apokalyptických písních nenabízel snadno přijatelné poselství, nýbrž nekompromisní vize. A i v 70. letech, tedy době, kdy mimořádně přála náboženským projevům v reggae, se jednalo o sdělení ve své jednoznačnosti a důraznosti dost neobvyklé. Žádný div, že Jabiho singly se tehdy nehrály v rádiích a přehrávala je jen některé sound systémy. Jeden z nich ho měl extra rád, rastafrianská organizace 12 Tribes, ta měla Jabiho ráda. Já speciálně ještě po tém, co nahrál single Warn the Nation, Jalof, píseň o spravedlivém dredovi se slanem varovat babylonské národy. To si hodně zamilovali. Možná i tenhle song najdu, každopádně teď si hrajeme dál, tato věc se jmenuje Beware.

Bomboklad. Celý se to seklo, takže navážeme, zkusíme navázat tam, kde to půjde. Vzpomínáme na Jabiju. Tady pěkně od začátku Deliver Me From My Enemies. U příležitosti nedožitých osmdesátin.

záveru Jamusic Reggae Session spomíname na Yabiyu, a.k.a. Jesus Dread, a.k.a. vlastním jménem Vivian Jackson. Blížíme se do finále, za chvilku už potom pořad DJ Ramela Aftermood. Ale měl bych splnit, co jsem sliboval už vlastně minule, že se trošku pustíme více z Yabiho tvorby. To vyprávění jsem skončil, když se konečně proslavil prvním songem a potom následovalo několik dalších úspěšných singulů, a tak já bych začal přemýšlet o vydání dlouhohrající desky. Ta přišla v roce 75, nesla stejné jméno jako já bych ho legendární první nahrávka Conquering Lion. Perfektně shrnuje já bych ho kouzlo a hluboká témata. Trošku jako reggae Bible, ne? Jeho deska vyšla tehdy i ve Velké Británii pod jménem Rum a Damma. A i když se reggae tehdy začalo prosazovat i v mainstreamu, Yabiho muzika vždycky zůstala výsadou undergroundu. Yabi mu to ale nějak nevadilo. Nesnažil se oslovit široké masy, nejbrž raději hrál pro ty, kteří jej chápali a s kterýma to rezonovalo. Kdo by si chtěl číst o životě Yabiyu více, tak doporučuji velký profil na stránkách jachmusic.net. A já se s vámi pro tento moment loučím. Přeju vám krásnou dobrou noc, těším se na brzkou slyšenou. A ještě jsem chtěl zmínit ten uprising, který mě osobně velmi nadchnul, i když jsem byl jenom v sobotu, tak Tiken Jaffa Cole, protože Hempresativa, Scaramucci, to mi bohatě stačilo zažít a ochutnat tu atmosféru, kdy najednou reggae je oficiálně součástí takovýhle nádherný akce, která už je opravdu velikánská, nicméně nestrácí nic ze své pohody. Byl to 19. ročník uprisingu, tak se těším příští rok znova, poslední srpnový víkend na Zlaté pěsky v Bratislavě. Dali Džadža.

poslední song od Jabiju, který si dáme v rámci dnešního vysílání. One Love, One Heart. Krásnou dobrou noc, slyšíme se, kdo byste měl chuť zase v pravý poledne. A nebo se taky můžeme potkat v sobotu na tom Soundclashi Melting Pot. Tak krásnou dobrou noc, kdo někam jdete, bezpečné cesty. Těším se na brzkou slyšenou.